0: Starej Ľubovni si cez víkend pripomenuli obete holokaustu. Podujatie Šepot domov priblížilo príbehy Židov, ktorí kedysi žili v meste a okolí. Počas druhej svetovej vojny bolo z ľubovňanského regiónu deportovaných a zavraždených viac než 600 obyvateľov židovského pôvodu. Našli sa však aj ľudia, ktorí im pomáhali. Zuzana Horanská sa rozprávala s prezidentom občianskeho združenia Vertikála východného vetra Františkom Bondrom, potomkom jednej z takýchto rodín.
1: V tomto regiónu žila početná židovská komunita. Stalo se to, co bylo celkem hodně brutální, že velká část židovského obyvatelstva byla deportovaná do koncentračních táborů. Ale byli tu také lidé, kteří této komunitě pomáhali. Jedna z těch rodin slovenských, která pomáhala židům místním, tak byli moji staří rodiče. To je můj osobní příběh. A já když jsem se dozvěděl, že moji staří rodiče zachránili nějakou židovskou rodinu, tak mě to tak silně oslovilo, že jsem se rozhodl patrat po potomcích, jestli vůbec přežili. Já jsem o tom vůbec nic nevěděl. Moje maminka mi řekla několik útržků. Moc toho nevěděla, protože v té době měla 12,5 let, a takže jsem se rozhodl patrat. Po 10 letech se mi podařilo najít ty potomky a s velkým údivem jsem zjistil, že oni nás 15 let hledali tadyhle na Slovensku. Podnikli 3 cesty na Slovensko, aby našli potomky svých zachránců.
2: Tohto ročné heslo je tolerancia, nie je slabosť. Vy si to okusili na tej vlastnej koži, teda vaši predkovia. Prečo sa k tomu vraciame?
1: Vracíme sa preto, pretože ja mám pocit, že poslední dobou vymizela tolerance. Vyhrocujú sa vztahy medzi lidmi, preto sme i v letošním roce dali název tomuto festivalu, v tomto ročníku. Tolerance není slabosť, pretože ja budu tolerovať druhého. To neznamená, že s ním úplne souhlasím, ale budu ho respektovať. A ten respekt je třeba skutečne vychovávať, učiť a hlavne mladých lidí. Víte, ono se ten skrytý, latentní antisemitismus stále ukrývá někde pod povrchem. A jsou jenom příležitosti, kdy některá populární osoba dá k tomu podnět, roznětku, a ten latentní antisemitismus najednou splane. Já mám ten pocit, že už ta situace, která je, že ten antisemitismus se znovu objevuje.
2: My dnes stojíme na náměstí svatého Mikuláša. Jsme na této prehliadke. Podujatí se volá Šepot domov na námestí.
1: Ano.
2: Tak čo si tieto domy šepkajú o židovskej komunite?
1: Když sa podívame tadyhle na to námestí, tak téměř 3/4 domů obývali židovští spoluobčané. Tí lidé tadyhle nejsou. Oni tadyhle byli lékaři, byli tadyhle advokáti, byli tadyhle holiči, byli tadyhle obuvníci a všelijakékoliv řemeslo. A byli to naši spoluobčané? Nejsou. A nikdo na ně nechce vzpomínat. Tohle setkání má sloužit tomu, abychom si připomněli a ukázali, že tadyhle títo naši spoluobčané byli.
2: Máme pri sebe lektorky, ktoré prehliadku budú viesť. Dámy, poprosím vás mená.
3: Ja som Petronela.
4: Ja som Viktória.
5: Dominika.
6: Sofia.
2: Čo sa môžeme dozvedieť prostredníctvom vášho výkladu o domoch na námestí?
3: My sa dozvieme o ich príbehoch pôvodných, ktorí v nich bývali, o židovských rodinách, teda napríklad o ich zamestnaní, o ich potomkoch, kde potom skončili, vlastne kedy tu prišli a kedy neskôr ich buď deportovali, alebo kde napríklad teraz žijú. Čiže dozvieme sa skôr o takej histórii nášho mesta, ktorú nemusíme poznať mnoho ľudí.
4: Myslím si, že je to stále veľmi aktuálna téma, o ktorej musíme rozprávať, pretože sa medzi mladými ľuďmi na to veľmi zabúda. Nebolo dobre to, čo sa dialo tejto komunite.
5: Nestalo sa to ani pred 100 rokmi, kedy tu vážne bolo veľa bolesti a trápenia.
6: Je vlastne to veľmi smutné, že aj keď tí ľudia boli vzdelaní a naozaj nebolo na nich nič zle, to, že boli Židia, tak bolo zle a nepečilo sa mi to vôbec a určite nebolo správne, že takto to dopadlo.
0: Verme, že práve podobné podujatie ako Šepot domov dokážu lepšie a plastickejšie pripomenúť osudy ľudí, ktorí boli násilne vymazaní z príbehu ľubovňanského regiónu. Nech sú aj pripomenutím odvahy a šľachetnosti tých, ktorí im v ťažkých časoch dokázali pomôcť.
7: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: Niekto raňajkuje rád sám, iný zase so svojimi blízkymi či v dobrej spoločnosti. Dnešné raňajky vám spríjemní Jiří Šnajder, český diplomat, bezpečnostný a zahranično-politický expert a dnes aj aktívny člen Českej evanjelickej cirkvi. Aké ranné návyky a aké dôležité je ráno pre Jiřího Šnajdra?
1: Asi sú pro mňa dôležité dve veci ráno. Som rád, že sa neprobouzím sám a som vděečný za svoju ženu. Tak to je pro mňa dôležité. Dávka z Bible. Máme takú tradici českou. Jednota českých bratří má hesla na každý den. Dvě hesla, takže nejsem žádný náruživý čtenář Bible, ale přečtu si tyhle ty vzkazy a přemýšlím o nich a cvičím, protože už nejsem nejmladší a je potřeba udržovat tělo v harmonii. Tak to jsou důležité věci. Já jsem celý život muzicíroval, je pro mě hrozně důležitá muzika. Takže když se někdy přes den nedostanu k hraní, klavír, baráník, tak se cítím špatně. Je dobré, když člověk má nějaké takové útočiště, kde může nabrat sílu a nějak regenerovat. Někdo to má ve sportu, někdo to má v něčem jiném, já to mám v hudbě. A to nemusí být hnedka po ránu.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Všechna ta slova, všechny ty kroky.
2: Ja si to pamätám celé tie roky.
1: Když se nám rozpadlo, v co človek věří, a my sme zústali v samote stát. Neuměl jsem ti říct,
2: že ťa to bolí.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Co šumného si u nás vyberu, mladý pán? Cigar hajcký?
1: Čo? Nie, nie.
0: No to co? Všetko tu máme. Co len chcete?
2: Aha, čítajú. Otvora, myslel som, že som ho stratil.
0: Aj mi mladý pán prepáča, ja už nevidím čítať.
2: Nevidíš? Ustanovil ma arizátorom vašej živnosti.
0: Prosím?
2: Vašej živnosti. Ja som váš ariec a vy ste moja židovka.
0: Mladý pán je hunci. Nie je mladý pán exekútor?
2: Kdeže exekútor? Arizátor.

a zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.